0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí tý basável.
0: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Milostivý Hospodin, ty nechoceš, že by ľudé umerali hriešne, no že by sa pokali a tak žili. Posanuj, pomiluj tvojho rába Michala, rozkaž bolesti odstav od neho.

ty zvolil si ašti presti a tebi to si ašti archanhel itm anhel chrvimi serafimi šestokrilatý mnohočitý vozvešťajúšti si a pernatý.

dajem život náš vez nadeždu vladeku človeku ľubčej, prosím i molím i milí se dijem. Spodobí nás pričasti ty se nebesných tvojich strašných tajn. Se osvěštěný aj duchovný a trapeze, ščistuj sovistý u ostavlený je hrychov. Proštěný je sorišený v obštěný ducha světáho. Naslid je carstvě nebesného, drzdomený je, že k tebi neusudrivo osuždený je.

ty krvenu, ty by strašnému Bohu, tu bola doko predležašťa vsím nám, vo blahu jej zrevňaj, no kojož za svoje potreby plavajštím, splavaj putešestujštím, sputešestuj, neduhujušť jej zcelý vraťu držiť les. Blahodatý ju i štedrota mi, čelovíko ľubijem, jedinorodná osena tvojeho, s ním, že blahosloven jesi,

A vždy, keď na stromy zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví,